beznadějných čtvrtí. Přemýšlím tak o lidech, jak se těžko k lásce nutí. Přemýšlím o bolesti,

jeřabin, srdce plné strachu, ztracená duše pláče do peřin, s nadějí zapadlou v prachu. Tak už

vzduch a hračka bez citu. Malý dítě, co si pod peřinou zoufá, schoulený ve svým úkrytu. Tak už

a jedny smutný oči na cestu se do nebe ptaj. Kudy se tam jde a jak se v srdci nachází štěstí?

si den vždycky začíná, tak čekej duše má na Hospodina. Ježíš Boží syn ve dne v noci dí.

se končí den a noc začíná. Já nemusím se bát, vím, kdo má mě rád. Vždyť po noci den vždycky začíná.

Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem nebo řinčícím činelem. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání, a kdybych měl víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku,

Láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí. Láska se nevychloubá ani nenadýmá. Nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit. Nemyslí na nic zlého, neraduje se z nepravosti, ale raduje se s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neselhává.

se na koně a stáj. Chladné ráno senem provoněné je němé. Zlaté slunce nad lesem, dívka s malým černým psem dovádí a běží

krásne voní les. Na stráni kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

Já bych se s vámi chtěla podělit o svědectví, že v poslední době vlastně dvakrát jsem byla uzdravená. Měla jsem problém poprvé se zádama, kdy prostě měla jsem nějaký blok a boleli mě. A když jsem přišla na skupinku, tak jsem si říkala, bolej mě jenom trošičku, nebudu otravovat s takovou maličkostí, že prostě... že to je hloupost, ale počas té skupinky prostě ta bolest se tak zesílila, že už prostě na konci skupinky jsem věděla, že poprosím o tu modlitbu. A po první modlitbě vlastně se mi ta bolest ještě mě zesílala. Prostě mě to ještě víc bolelo. A tak pokračovali trvalé v modlitbě a úplně to zmizelo. Že prostě to bylo uvolněné to místo, kde jsem měla prostě ten problém a jsem zkoušela prostě se hejbat a vůbec to tam nebylo, tak děkuju pánovi za to. A po druhý jsem byla uzdravená z bolesti hlavy. Prostě přišli jsme na ulice ráno a mě strašně bolela hlava. A byla jsem i hrozně unavená, co je jako divný ráno, když je člověk unavený po spánku. A Maťka se za mě modlila, ještě s někým, už si nepamatuju s kým. A prostě to byl moment a ta bolest odešla.

0: Ja keď som tu bola prvýkrát, neviem, pred nejakými 2 mesiacmi, alebo tak nejako, tak mal Maťko také slovo poznania, že niekomu zmizla peňaženka s mobilom. To som bola ja. No a mal také akože, nie že varovanie, ale také od Boha proste, že aby som ho, v tom zmysle, aby som ho nevinila za to, že mi zmizli proste veci a že toto dopustil. A síce mi zmizli nejaké, v podstate nebolo tam nejaká, nejaký strašný obnos peňazí, ale chýbalo mi to. No a odtedy mi zvýšili plat v práci. Takže, ďaká Bohu.
1: Tak ja som sa znova prišla podeliť o to, že Pán mi zase požehnal finance. Ja jsem moc toužila jet na jednu křesťanskou akci a už minule jsem vlastně nemohla jet jenom z toho důvodu, že jsem na to neměla finance. A tentokrát mě Pán finance dal a poslal mě přes konkrétní osobu a konkrétní sumu, takže mě to stačí, tak jsem Bohu za to moc vděčná.